0: Rak je za boleznimi srca in ožilja drugi najpogostejši vzrok smrti v Evropski uniji. Vsako leto ga diagnosticirajo skoraj 3 milijonom ljudi, 1,2 milijona pa jih za rakom tudi umre. Za zdravstveno politiko so v prvi vrsti pristojne države članice, vendar je boj proti raku ena glavnih prednostnih nalog Evropske unije. V današnjem prispevku bomo izvedeli več o Evropskem načrtu za boj proti raku. Za rakom lahko zboli vsak od nas, ne glede na starost, spol ali družbeni položaj, evropski zdravstveni sistemi pa so zaradi te bolezni zelo obremenjeni. Z rakom se slej kot prej srečamo vsi, saj vsi poznamo koga, ki je za rakom zbolel ali zaradi njega celo umrl. Po razlagi Svetovne zdravstvene organizacije je rak splošni izraz za veliko skupino bolezni, ki lahko prizadenejo katerikoli del telesa. Ena od njegovih značilnosti je hiter razvoj nenormalnih celic, ki se prekomerno razrastejo ter lahko napadejo sosednje dele telesa in se razširijo še na druge organe. V Evropski uniji raka vsako leto diagnosticirajo skoraj 3 milijonom ljudi, 1,2 milijona pa jih za rakom tudi umre. Pandemija COVID-19 je imela hude posledice za oskrbo bolnikov z rakom. Saj preprečevanje, diagnosticiranje, zdravljenje in dostop do zdravil niso mogli nemoteno potekati. Negativno je vplivala tudi na raziskave raka, saj so se klinična preskušanja zavlekla. Po podatkih Evropske organizacije za boj proti raku je bilo v času pandemije v Evropi odpovedanih 100 milijonov presejalnih testov, nediagnosticiranih pa naj bi bilo približno milijon primerov raka. V Evropi živi le desetina svetovnega prebivalstva, tu pa odkrijejo kar četrtino vseh primerov raka na svetu. Sprejeti moramo drastične ukrepe, sicer se bo število smrti zaradi raka v Evropi do leta 2035 povečalo za skoraj četrtino, ta bolezen pa bo postala glavni vzrok smrti v Evropski uniji. Evropska unija si prizadeva, da bi pri izboljševanju preprečevanja, zdravljenja in oskrbe po zdravljenju bolezni, kot je rak, sodelovale vse države članice. Evropska komisija je na začetku leta 2021 predstavila Evropski načrt za boj proti raku, katerem je navedla ukrepe za podporo in usklajevanje prizadevanj na vseh stopnjah bolezni. Pri preprečevanju, zgodnjem odkrivanju, diagnosticiranju in zdravljenju ter pri zagotavljanju boljše kakovosti življenja onkoloških bolnikov in oseb, ki so prebolele raka. Načrt za boj proti raku je nastal v okviru Evropske zdravstvene unije. Povezan je tudi s številnimi drugimi prednostnimi področji Evropske unije, kot so misija Unije o raku iz programa Obzorje Evropa, Evropska strategija za zdravila, strategija od vil do vilic in Evropski zdravstveni podatkovni prostor. Njihova skupna področja so raziskave in inovacije, digitalna in personalizirana medicina ter zmanjševanje neenakosti pri raku po vsej Evropski uniji. Načrt ima 7 prednostnih tematskih področij, izvajal pa se bo v prihodnjih letih. Med ukrepi, ki obravnavajo ključne dejavnike tveganja, so med drugim zmanjšanje kajenja in škodljivega uživanja alkohola ter zmanjšanje onesnaževanja okolja in izpostavljenosti nevarnim snovem. Načrt spodbuja zdravo prehrano in telesno dejavnost, eden od ciljev pa je tudi cepljenje za preprečevanje raka na materničnem vratu in drugih vrst raka, ki jih povzročajo humani papiloma virusi. Evropska komisija bo ustanovila skupino za izvajanje Evropskega načrta za boj proti raku, ki bo tesno sodelovala z Evropskim parlamentom, državami članicami in drugimi deležniki. Komisija je nedavno predstavila tudi nov pristop, s katerim bo državam članicam k sodelovanju v presejalnih programih pomagala pritegniti več ljudi. V skladu s ciljem iz Evropskega načrta za boj proti raku naj bi do leta 2025 omogočili presejalne teste za raka dojk, debelega črevesa in danke ter materničnega vratu 90% upravičenih posameznikov. Odvisno od tega, kako bodo potekale nadaljne raziskave, je treba razmisliti tudi, da bi uvedli presejalne teste za rak prostate, pljuč in želodca. Evropski parlament je septembra 2020 ustanovil posebni odbor za boj proti raku. Njegov glavni cilj je bil pregledati ukrepe, s katerimi se Evropska unija bori proti tej bolezni, ter predlagati izboljšave. Evropski poslanci so končno poročilo odbora sprejeli leto in pol potem. Predlagali so izboljšanje ukrepov Unije v zvezi z dejavniki tveganja, kot sta uživanje alkohola in tobaka, ter priporočili naj se razširi obseg presejalnih testov, za raziskave pa nameni več sredstev. Boj proti raku je ena od najpomembnejših prednostnih nalog Evropske znanstvene unije. Strožji ukrepi na področju zdravstvenih politik bi prispevali k boljši zaščiti državljanov in jim omogočili dostop do inovativnih možnosti zdravljenja po vsej uniji. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Vilka var med och byggde dagens Europa? Det var inte bara institutioner och fördrag, det var människor. Bakom varje steg mot europeisk integration finns individer som försvarat demokratin, verkat för mänskliga rättigheter och hjälpt till att föra länder närmare varandra. För att uppmärksamma de här insatserna har Europaparlamentet inrättat den nya europeiska förtjänstorden. Det är den första civila utmärkelsen av det här slaget som delas ut av en EU-institution. Europaparlamentets talman Roberta Metsola har tillkännagett de första mottagarna av orden. Europa har alltid byggts av enastående kvinnor och män från olika delar av samhället. De hade alla modet att se bortom vårt turbulenta förflutna. De ville överbrygga klyftor, rasera hinder, störta diktaturer och övervinna kriser. De ville se ett annat Europa och jobbade för en bättre framtid. Det här engagemanget i vårt europeiska bygge förtjänar att lyftas fram. Och därför har parlamentet inrättat Europeiska förtjänstorden för att hedra de som inte bara trodde på Europa utan även hjälpte till att bygga det.
2: To honor those who did not simply believe in Europe but who helped build it.
1: Listan över mottagare återspeglar de många sätt på vilka människor kan bidra till Europa. I allt från politik och diplomati till mänskliga rättigheter, vetenskap och kultur. Den högsta ordensgraden är exceptionellt meriterad ledamot av orden. Den har tilldelats Angela Merkel, Tysklands tidigare förbundskansler, Lech Wałęsa, för detta ledare för polska fackföreningen Solidaritet och Polens tidigare president, och Volodymyr Zelensky, Ukrainas president. Ett antal andra ledare och personligheter har utnämnts till hedersledamöter av orden. Här finns tidigare presidenter, politiker, välgörenhetsarbetare, forskare och konstnärer som alla på ett betydande sätt har bidragit till de europeiska värdena och den europeiska integrationen. Som exempel kan nämnas Sauli Niinistö, Finlands före detta president, José Andrés, humanitär kock, samt medlemmarna i det irländska bandet U2. Utmärkelsen kom till 2025 i samband med 75-årsfirandet av Schumann-deklarationen, som idag betraktas som startskottet för dagens Europeiska union. För EU är mer än bara institutionerna och det politiska arbetet. Det är också berättelsen om de personer som trodde på Europatanken och hjälpte till att förverkliga den. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Ta reda på mer på parlamentets webbplats.
3: Představte si, jak vcházíte do pekařství v Paříži. Kupujete si croissant za euro 50, na to nastupujete do vlaku směr Brusel za 90 eur a poblíž tamního náměstí Place du Midi si dáváte vyhlášené slávky na víně s hranolkami za 25 eur. To všechno, aniž byste museli hledat směnárnu a řešit kurz. Dnes je to úplně normální, ale před 30 lety překročení hranic mezi státy EU znamenalo, že musíte každou chvíli měnit peníze a jste vydaní na milost a nemilost soustavně se měnícím směnným kurzům. Co kdysi bylo nevyhnutelnou součástí cestování, dnes v Evropě nahradilo každodenní pohodlí spojené s eurem. Jednotná měna 21 evropských zemí přinesla bezproblémové cestování, nakupování a placení na celém jejich území. této epizodě ze série Historie a fakta se dozvíte, jak se euro stalo základním kamenem evropské integrace a co dnes znamená pro občany a podniky v EU. Euro je mnohem víc než jen měna. Je to jeden z nejviditelnějších symbolů evropské integrace a jeden ze základních kamenů ekonomického projektu Evropské unie. Denně s ním platí více než 350 milionů lidí po celé Evropě. Jak eurozóna vlastně funguje? Jak některé země přešly na euro? A jakou roli v tom všem hraje Evropský parlament? Myšlenka jednotné měny se zrodila už koncem 60. let. Až Maastrichtská smlouva z roku 1992 však načetla konkrétní plán, jak ji vytvořit. Stanovila přísné podmínky, které musí země splnit, pokud chtějí měnu přijmout. To jsou takzvaná konvergenční kritéria, jež sledují 4 cíle. Stabilní ceny, odpovědnou rozpočtovou politiku, předvídatelné úrokové sazby a solidní stabilní měnu. Každá země zkrátka musela prokázat, že její ekonomika je na vstup do eurozóny připravená. Euro bylo oficiálně zavedeno v roce 1999. Nejprve ale jen pro elektronické platby a finanční transakce. Eurobankovky a mince přišly na řadu o 3 roky později, 1. ledna 2002. Tehdy nahradili národní měnu 12 unijních států. Šlo o jednu z největších změn na poli měny v historii. Do oběhu bylo vysláno přes 15 miliard bankovek a 52 miliard mincí. Dnes tvoří eurozónu 21 unijních zemí, které přijaly euro jako svou oficiální měnu. 5 zemí, kromě Česka, ještě Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko, euro zatím nezavedli, ačkoliv se právně zavázali, že tak učiní, jakmile splní konvergenční kritéria. Jedinou výjimkou je Dánsko, které si roku 1992 vyjednalo, že do eurozóny nevstoupí. Sdílení společné měny znamená také společnou odpovědnost. Jelikož země používají stejnou měnu, musí vzájemně pečlivě koordinovat svou hospodářskou politiku, aby měnu udrželi stabilní a vytěžili z ní co nejvíc. Taková koordinace probíhá v takzvané euroskupině, na zasedáních ministrů financí zemí eurozóny, kde se pravidelně řeší aktuální ekonomické výzvy, plány růstu a rozpočtové politiky. Přechod na euro nebyl jen o tom, že se vytisknou nové bankovky. Šlo o obrovský projekt, do kterého byla zapojena spousta nejen právních a ekonomických expertů. Cestu pro hladký přechod připravila 2 klíčová unijní nařízení. Ta zajistila, že se změna nedotkla věcí, jako byly pracovní smlouvy, hypotéky či úspory lidí, a konverze staré měny na euro byla transparentní a spravedlivá. Zkrátka od prvního dne byla zaručena právní návaznost a ekonomická přiměřenost. Díky euru se také podniky obchodující v eurozóně zbavily směnných poplatků a nejistoty plynoucí z měnících se kurzů. Přeshraniční obchod, investice a cenová transparentnost se zjednodušily a začaly být lépe předvídatelné. Středobodem eura je Evropská centrální banka, neboli ECB, sídlící ve Frankfurtu. Společně s centrálními bankami jednotlivých zemí eurozóny tvoří tzv. Eurosystém. Jejím hlavním úkolem je udržovat cenovou stabilitu, utvářet měnovou politiku eurozóny a starat se o to, aby finanční systém dobře fungoval. Je nezávislá na politickém vlivu, což jí dává důvěryhodnost a díky čemuž se doma i v zahraničí těší důvěře i euro. Evropský parlament hraje ve fungování eura od začátku důležitou roli. Pomáhá formulovat zákony, jimiž se euro řídí, a dohlíží na správu ekonomických záležitostí a na činnost ECB i dalších unijních orgánů. Zajišťuje, aby byl v debatě o finanční stabilitě, ochraně spotřebitele či o ekonomických reformách slyšet i hlas občanů. Hodně lidí je přesvědčených, že kvůli euru všechno podražilo. Je pravda, že bezprostředně po přechodu na něj ceny některých každodenních položek znatelně stouply. Když se ale podíváme na oficiální data o inflaci za celou ekonomiku, nabídne se nám jiný obraz. Nezávislé průzkumy ukázaly, že zavedení eurobankovek a mincí způsobilo jen malé jednorázové zvýšení inflace, řádově jen o několik málo desetin procentního bodu. Jinými slovy, u několika nejčastějších druhů zboží ceny skutečně vzrostly a lidé to ve svém každodenním životě pocítili. Ale celkové životní náklady nevyskočily vzhůru jen kvůli euru. Mnohem větší vliv na chování cen měly jiné faktory. Mzdy, ceny energií, všeobecná hospodářská situace a podobně. Stejně jako Evropa se euro vyvíjí díky výzvám, které se mu staví do cesty. Po finanční krizi roku 2008 a dluhové krizi eurozóny vznikly nové nástroje na její ochranu a její lepší finanční správu, například Evropský mechanismus stability. Díky lekcím, jimiž si prošla, je dnes jednotná měna odolnější a stabilnější. Kromě 21 unijních zemí, kde je oficiální měnou, se eurem platí i mimo Evropskou unii v Andoře, Monaku, San Marínu, ve Vatikánu, Černé hoře a Kosovu. To ukazuje, že euro má svůj význam a přitažlivost i za hranicemi Evropské unie. Do budoucna se bude euro dál vyvíjet. Kolem roku 2029 se ECB chystá spustit digitální euro. Tato nová forma peněz hotovostní měnu nenahradí, ale bude ji doplňovat a přizpůsobí ji digitální éře. Veškeré další kroky budou věcí diskuze mezi všemi orgány Evropské unie, včetně Evropského parlamentu, tak, aby bylo vše transparentní, bezpečné a důvěryhodné. Od společné měny ke společné odpovědnosti. Evropský projekt stojí na důvěře, spolupráci a neutuchající vůli držet krok s měnícím se světem. A euro má v jeho samotném středu své místo. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
4: Ar esate girdėję apie Europos parlamento pirmininko pavaduotojus? Iš jų pareigų pavadinimo aišku, kad jie atlieka lemiamą vaidmenį parlamente ir turi būti svarbios politinės figūros. Tačiau ar žinote, ką iš tikrųjų veikia Europos parlamento pirmininko pavaduotojai? Kas jie yra ir kaip jie renkami? Kaip ir pirmininko atveju, pirmininko pavaduotojai pirmiausia turi būti išrinkti. Europos parlamento rinkimai vyksta kas 5 metus, bet jo pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai renkami kas 2,5 metų. Pirmininko pavaduotojai pirmajai kadencijos pusei renkami po Europos parlamento rinkimų Liepos mėnesį. Antrieji rinkimai vyksta kadencijos viduryje po 2,5 metų sausio mėnesį. Naujo pirmininko pavaduotojo rinkimai taip pat gali būti skelbiami, jei atsilaisvintų viena iš pirmininko pavaduotojo vietų. Taip gali nutikti, pavyzdžiui, jei pareigas einantis pirmininko pavaduotojas ima eiti kitas politinės pareigas savo šalyje arba kitoje Europos Sąjungos institucijoje. 2023 m. sausio mėnesį teko pakeisti graikę Evą Kaili, kuri buvo pašalinta iš parlamento kilus pinigų plovimo ir korupcijos skandalui. Taigi į jos vietą pirmininko pavaduotoju buvo išrinktas Europos parlamento narys iš Liuksemburgo Mark Angel. Kandidatus į pirmininko pavaduotojo pareigas gali siūlyti parlamento frakcijos arba vieną 20-ąją dalį parlamento narių sudaranti grupė. Tai yra mažiausiai 36 parlamento nariai. Kad kandidatas būtų išrinktas, jam reikia absoliučios daugumos, o tai reiškia, kad jis turi surinkti daugiau nei pusę visų slaptų balsavimų atiduotų balsų. Tada išrinktais paskelbiama iki 14 kandidatų per pirmąjį balsavimą surinkusių absoliučią balsų daugumą. Jei laimėjusių kandidatų skaičius yra mažesnis už vietų skaičių, tomis pačiomis sąlygomis organizuojamas antrasis balsavimas, kad būtų užpildytos likusios vietos. Jei prireikia trečiojo balsavimo, kandidatai išrenkami paprasta balsų dauguma. Todėl išrenkamas tas, kuris surenka daugiausiai balsų. Retais atvejais, kai balsai pasiskirsto po lygiai, išrenkamas vyriausias pagal amžių kandidatas. Dabar, kai žinome, kas ir kaip renka pirmininko pavaduotojus, atidžiau pažvelkime į jų užduotis ir pareigas. Pirmininkas deleguoja konkrečias užduotis 14 pirmininko pavaduotojų, kurių pagrindinės pareigos yra padėti Europos parlamento pirmininkui, jam atstovauti ir prireikus jį pavaduoti. Pavyzdžiui, jie gali pirmininkauti parlamento plenarinėms sesijoms. Tai reiškia, kad jie gali pradėti, baigti arba sustabdyti posėdžius. Per šiuos posėdžius jie palaiko tvarką, suteikia žodį parlamento nariams, skelbia diskusijų pabaigą, pateikia klausimus balsavimui ir skelbia balsavimo rezultatus. Pirmininko pavaduotojai taip pat gali atstovauti parlamentui tarptautiniuose santykiuose, iškilmingomis progomis ir sprendžiant administracinius, teisinius bei finansinius reikalus. Taigi jiems dažnai tenka lankytis ne Europos Sąjungos šalyse ir susitikti su kitų institucijų atstovais. Galiausiai pirmininko pavaduotojai taip pat priklauso Europos parlamento biurui, kuris nustato taisykles, kad viskas parlamente veiktų sklandžiai. Biuras taip pat rengia parlamento biudžeto projektą ir priima sprendimus dėl administracinių, personalo ir organizacinių klausimų. Rinkdami biuro narius, parlamento nariai stengiasi užtikrinti, kad pirmininko pavaduotojai ir kvestoriai plačiai atstovautų įvairioms parlamento frakcijoms. Šioje tinklalaidėje apžvelgėme itin svarbų pirmininko pavaduotojų vaidmenį Europos parlamente. Norėdami sužinoti daugiau apie kitas svarbias pareigas ir organus parlamente, pavyzdžiui, pirmininką, biurą ir kvestorius, klausykitės kitų Žargono džiunglių serijos tinklalaidžių šiomis konkrečiomis temomis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
5: Pour les Balkans occidentaux, le processus d'élargissement de l'Union européenne est une aventure de longue haleine. Et si chaque pays avance à son propre rythme, l'Union demande tout de même à chacun de mener des réformes politiques et économiques et de respecter ses valeurs fondamentales. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Et dans cet épisode, nous ferons le point sur l'adhésion des États des Balkans occidentaux à l'Union européenne. L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la République de Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. Cela fait des années que les Balkans occidentaux sont au cœur du projet d'élargissement mis en avant par la Commission européenne. Et depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, les négociations avec ces États sont à l'ordre du jour des sommets du Conseil européen, ce qui a eu pour effet de susciter de fortes attentes dans ces 6 pays qui souhaitent entrer dans l'Union européenne. Tous n'en sont pas au même stade des négociations. Ainsi, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine du Nord et l'Albanie ont déjà le statut officiel de pays candidats. Ça signifie que les pourparlers avec l'Union européenne sont déjà en cours avec ces pays-là. En revanche, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo ne sont encore que des candidats potentiels. Quel que soit leur statut, la voie vers l'adhésion semble encore longue et semée d'embûches pour chacun de ces pays. En effet, l'Union européenne demande aux Balkans occidentaux non seulement de réformer leur administration publique, mais aussi de renforcer les valeurs démocratiques telles que l'état de droit, la justice, les droits fondamentaux des citoyens et la lutte contre la criminalité et la corruption. Les 2 États qui sont actuellement les plus avancés sur le chemin de l'adhésion sont le Monténégro et la Serbie. Mais les tensions avec le Kosovo pèsent sur cette dernière. En effet, en 2008, le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance vis-à-vis de la Serbie, ce qui a provoqué un conflit concernant la reconnaissance mutuelle des 2 pays. Et en 2020, c'est notamment grâce à la médiation de l'Union européenne que le dialogue a repris, même si c'était par à-coup. Les négociations pour l'adhésion de la République de Macédoine du Nord et de l'Albanie sont encore moins avancées, puisqu'elles n'ont commencé qu'en mars 2020. La Bosnie-Herzégovine, comme le Kosovo, reste quant à eux des candidats potentiels. Avant même de pouvoir entamer les négociations avec l'Union européenne, Sarajevo et Pristina doivent d'abord satisfaire à quelques exigences de base pour adhérer à l'Union. Un débat politique et juridique anime également les institutions européennes concernant l'éventuelle intégration de ces États. La question qui se pose est la suivante. Un prochain élargissement ne devrait-il pas s'accompagner d'une révision des traités fondateurs pour éviter que l'Union européenne ne devienne ingouvernable? Parmi les différentes hypothèses sur la table, les 2 qui reviennent le plus souvent sont le renforcement du rôle du Parlement européen et le passage d'un vote à l'unanimité à un vote à la majorité qualifiée pour toutes les décisions du Conseil de l'Union européenne. Le 6 mai 2020, en pleine pandémie de Covid-19, le sommet entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux s'est tenu en visioconférence. Il a permis de réaffirmer l'unité et la solidarité entre les 27 États membres et les pays candidats, et de confirmer l'importance stratégique de cette région pour l'Europe. À cette occasion, la Commission européenne a également mobilisé 3,3 milliards d'euros supplémentaires en faveur de ces 6 pays des Balkans pour faire face à l'urgence sanitaire. Il convient également de rappeler que pour tous ces États, l'Union européenne est le principal partenaire commercial. De plus, par l'intermédiaire de l'instrument d'aide de préadhésion, l'Union distribue des fonds à ces pays afin d'encourager la relance à long terme, de mener à bien une transition verte et numérique, ainsi que de favoriser la coopération économique régionale. Tous ces objectifs vont dans le sens de l'instrument Next Generation EU et du Pacte vert pour l'Europe. D'ici 2027, on estime que l'ensemble de mesures d'investissement de l'Union européenne s'élèvera à 9 milliards d'euros en subventions directes, qui permettront de mobiliser jusqu'à 20 milliards d'euros au cours de la prochaine décennie. Pour l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la République de Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie, une chose est sûre. Chacun de ces pays intégrera l'Union européenne à une date différente. Attendons de voir quelle sera la prochaine étape de leur chemin vers l'intégration. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de son think tank.
6: Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης 2025. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένιμε το φετινό βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης στους φυλακισμένους δημοσιογράφους Αντρέι Πότσομπουτ από τη Λευκορωσία και τη Μζία Μαγκλόμπελη από τη Γεωργία. Ο Αντρέι Πότσομπουτ είναι δημοσιογράφος, δοκιμιογράφος και blogger από την πολωνική μειονότητα της Λευκορωσίας. Γνωστός για την κριτική που ασκεί στο καθεστώς του Αλεξάνδρ Λουκασένκο, έχει καταστεί εμβληματική μορφή στον αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία στη χώρα. Το 2021 συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 8ετή φυλάκιση. Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένο ζητήσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή του. Η Μζία Μαγκλόμπελη είναι γεωργιανή δημοσιογράφος και διευθύντρια διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης. Συνελήφθη το 2025 για συμμετοχή σε αντικυβερνητική διαμαρτυρία και φυλακίστηκε για 2 χρόνια με κατηγορίες πολιτικού χαρακτήρα. Η Μζία Αμαγκλόμπελη είναι η πρώτη γυναίκα πολιτική κρατούμενη στη Γεωργία μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας και αγωνίζεται για την ελευθερία της έκφρασης. Έχει καταστεί σύμβολο του κινήματος διαμαρτυρίας υπέρ της δημοκρατίας στη Γεωργία, το οποίο αντιτίθεται στο καθεστώς του Γεωργιανού Ονείρου, του πολιτικού κόμματος που ανέλαβε την εξουσία μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο του 2024. Οι άλλες δύο υποψηφιότητες ήταν οι εξής. Πρώτον, οι Σέρβοι φοιτητές που ξεκίνησαν τις διαμαρτυρίες στη χώρα μετά το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ και δεύτερον, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη και σε όλες τις εμπόλεμες ζώνες, εκπροσωπούμενοι από την Παλαιστινιακή Ένωση Τύπου, την Ερυθρά Ημισέλινο και την Υπηρεσία Αρρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή. Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης θεσπίστηκε το 1988 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμά άτομα και οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Έλαβε το όνομά του από τον Σοβιετικό φυσικό και πολιτικό αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάροφ, ενώ συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 ευρώ. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
7: Every year on the 8th of March, people around the world mark International Women's Day. It's a day to honor the struggle for equality between women and men and to celebrate how far we've come. It all started more than a century ago with workers' movements demanding change. And Europe was at the heart of it. This episode of the History and Facts series highlights the key moments that have defined the fight for gender equality.
8: International Women's Day has its roots in the workers' movements that developed at the turn of the 20th century. It all started with activists. In the United States, women garment workers were fighting for better pay, shorter hours, and the right to vote. In 1908, 15,000 of them marched through New York City. The following year, the first National Women's Day was held, but it was in Europe where the idea really took off.
7: In 1910, at a major conference of socialist women in Copenhagen, German activist Clara Zetkin put forward a bold idea, a dedicated International Women's Day, every year in every country. The goal? To unite women across borders in the fight for voting rights, equal pay, and fair working conditions. The delegates backed her without hesitation. The first official International Women's Day was celebrated one year later, in 1911, in several European countries, including Austria, Denmark, Germany, and Switzerland. Over 1 million women and men took to the streets to campaign for women's suffrage and labour rights. Then came 1917 and a moment that would change everything. On the 8th of March, women workers in Petrograd, today's St. Petersburg, walked off the job. Their demand was simple, bread and peace. They were protesting against war, hunger and oppression. Within days, their action helped spark the Russian Revolution. And by the end of that year, Russian women had won the right to vote. This event cemented the 8th of March as the official date for International Women's Day, although it was only in 1977 that the United Nations officially recognized the day.
8: After the Second World War, the push for equality became woven into the fabric of the new Europe. As early as 1957, the Treaty of Rome, the EU's founding document, enshrined the principle of equal pay for equal work. Gender equality was there from the very start. Over the decades, the EU has adopted policies on gender equality, in employment, parental leave, and combating gender-based violence. But progress has never been a straight line. Women still earn less than men for the same work. They remain underrepresented in leadership. And gender-based violence is still a reality for far too many.
7: The The European Parliament has played a central role in shaping the EU's gender equality agenda in recent years. One landmark step was taken in 2023 when the EU adopted binding pay transparency rules. For the first time, companies would have to show whether men and women are paid equally for the same work. Parliament has also been at the forefront of efforts to combat gender-based violence. After years of calls from MEPs, the EU joined the Istanbul Convention, which is a landmark treaty to end violence against women and domestic violence. On the 1st of October 2023, the convention entered into force, even though several EU countries had not individually ratified it. And in 2024, MEPs made history. They backed the EU's first ever law specifically targeting violence against women and domestic violence. This was a major step forward. Most recently, in November 2025, MEPs sent a clear message to the European Commission. It's time for a new, ambitious plan for gender equality, covering the years 2026 to 2030. They called for tougher action against gender-based violence, better access to healthcare for women, and real progress in closing the pay gap. And they warned that women's rights must be protected, even as some countries push back against equality.
8: The European Parliament has also worked to increase female representation in politics. In 1979, when it held its first direct elections, and Simone Veil was elected president, only 16% of MEPs were women. Today, that number has risen to nearly 40%, making it one of the most gender-balanced parliaments in the world. Every year, around the 8th of March, the European Parliament holds special debates and events to reaffirm its commitment to gender equality.
7: International Women's Day is not just a date. It is a call to strengthen gender equality. After more than a century, the fight for women's rights is still ongoing, and the European Union has a key role to play. Because progress never happens on its own. It takes people, it takes action.
8: This podcast is brought to you by the European Parliament.

0: Európskeho parlamentu pre preklad v 24 úradných jazykoch EÚ sa premietajú v kinách po celej Únii. Diváci, ktorí si ich prídu pozrieť, môžu filmy ohodnotiť pridelením 1 až 5 hviezdičiek na platforme venovanej cene publika Lux. Víťaz vzíde jednak z výberu podľa poslancov Európskeho parlamentu a jednak z výsledkov hodnotenia divákov, pričom každý z týchto spôsobov výberu tvorí 50% výsledku. Víťazný film bude vyhlásený v apríli na slávnostnom ceremoniáli v Európskom parlamente. Európska filmová cena publika Lux si všíma filmy, ktoré sa zaoberajú sociálnymi a politickými témami. Jej cieľom je upozorňovať ľudí na sociálne, politické a kultúrne témy v Európskej únii. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: The enlargement of the European Union. How does it work? Today, the European Union is a political and economic union of 27 member states, and a number of countries have also applied to join the union. Currently, there are 7 candidate countries: Albania, North Macedonia, Montenegro, Serbia, Turkey, Ukraine, and the Republic of Moldova. 3 countries are potential candidates: Bosnia and Herzegovina, Georgia, and Kosovo. However, the process to finally become a member state is long and far from straightforward. In this podcast, we'll find out more about the procedure. In order to apply for EU membership, a country has to be European and respect the EU's democratic values. It also needs stable and democratic institutions and the rule of law. Moreover, it must have a functioning market economy and the ability to take on and carry out the obligations of EU membership. A country can become an official candidate only once it meets basic political, economic, and reform criteria. It must adopt all EU laws and agree to swap its currency for the euro in the future. It can then start formal negotiations with the EU on 35 chapters covering many different policy areas. The chapters form the basis of the accession negotiations. They're reviewed during a screening and are evaluated regularly until each chapter can be considered closed. Once negotiations and reforms have been completed, an accession treaty is finalised. The document then needs to be ratified by all existing EU member states and the country itself before the country can join the EU. The 7 candidate countries include Albania, North Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey, as well as Ukraine and the Republic of Moldova since June 2022. It's been a long road for these 2 countries to reach this point, and the Russian war against Ukraine has certainly sped it up. Bosnia and Herzegovina, Georgia, and Kosovo are still potential candidates. All these countries benefit from EU funding and policy advice, as well as association agreements giving far-reaching access to the EU's internal market. The European Parliament debates and votes on annual progress reports for each country, which is an opportunity to identify areas of concern. Its approval is also required before a country can join the European Union. The enlargement process is an investment in peace, security and stability in Europe, as the European Parliament's President Roberta Metsola said during the high-level conference on the Western Balkans in June 2022.
2: Enlargement has always been seen as a transformative process for countries that want to look to Europe as their home.
1: According to the European Commission, Serbia and Montenegro could become member states in 2025. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.
3: Na začátku října zveřejnil Evropský parlament výsledky prvního eurobarometru od červnových evropských voleb. Zjistilo se, že evropským občanům dělají starosti životní náklady a hospodářská situace. V této sérii podcastů s názvem Evropa a já se na povolební eurobarometr 2024 podíváme podrobněji. Rostoucí ceny, životní náklady a ekonomická situace. To jsou hlavní důvody, které letos v červnu přivedly více než 40% občanů k evropským volbám. Třetina voličů uvedla, že je k účasti ve volbách přiměla mezinárodní situace. Podobný podíl voličů zmínil v této souvislosti obranu demokracie a právního státu. Na pátém místě nejčastěji zmiňovaných oblastí se sešly migrace, životní prostředí a změna klimatu a nakonec obrana a bezpečnost Unie. 2/3 respondentů vnímají budoucnost Unie optimisticky. Na členství v Evropské unii se pohlíží veskrze pozitivně. 7 z 10 dotázaných se totiž domnívá, že členství v Unii je pro jejich zemi výhodné. Celkově uvádějí občané 4 hlavní důvody, proč považují členství v Unii za přínosné jejich zemi. Jako hlavní důvod zmiňují silnější spolupráci mezi členskými zeměmi. Druhý nejčastěji uváděný důvod je, že Unie pomáhá chránit mír a posilovat bezpečnost. Třetím nejoblíbenějším důvodem je to, že Unie přispívá k hospodářskému růstu. Na 4. místě pak respondenti uvedli vytváření pracovních příležitostí. Důvěra v evropskou parlamentní demokracii zůstala mimořádně vysoká. 42% dotázaných občanů o Evropském parlamentu smýšlí kladně, což je nejvyšší výsledek v historii. Výzkum též ukazuje, že se hlasování v evropských volbách stalo pro mnoho občanů demokratickým zvykem. Na otázku, proč hlasovali, téměř polovina voličů odpověděla, že chodí volit vždy. 40% dotázaných uvedlo, že to považují za svou občanskou povinnost. Průzkum pro Evropský parlament provedla v červnu a červenci 2024 agentura Verian. Zúčastnilo se ho více než 26 000 respondentů ze 27 států Unie. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.